0: zadní vlák kroz stanicu by prošel.
1: Známo pět myslíš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.